0: Tüter, Tüter, Tato, ist der Tüter, Tüter. Nimm sich Made in das Sida, nimm sich Made. So, Pade, Pima, Sida, so, Pade. Hüchse, nimm sich Muster, Pima, Hüchse, Hüchse. Das ist ein lauter Pechme, das ist ein lauter. Träne, Walge, Tama, lass die Träne fallen. Selles Techt und Omtel, Axi, Selles Techt und Omtel. Vollmarszelle, Lipo, Nasta, Vollmarszelle. Selles Balmi, Ilma, Tullo, Selles Balmi.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na